si se mnou Kristýnko. Stejnou písní, jakou tlukou slavíci, tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo dolící, jak si krásná moje Kristýnko. Jak